Tady vártenství stelej, Edwardy Wisdyrej. Prej vártenství stelej, Edwardy Wisdyrej. Aj na vártenství stelej, Gives vártenství stelej.